0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: Je 21. august 1968 a my si pripomíname práve rok, tento rok a tento dátum, pretože si pripomíname 58. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Od samotného vpádu do konca roka 1968 si udalosť vyžiadala 139 mŕtvych civilistov, z toho 37 na Slovensku. Predpokladá sa, že významný podiel na upokojovaní situácie mal Československý rozhlas. Dôkazom môže byť aj záznam ranného vysielania z Prahy.
2: Prosím vás znovu, jménem pracovníku rozhlasu, nedělejte nic, co by vedlo ke zbytečnému krveprolití. Vyčkejte, až se ozve naše legální vláda, ústavní činitelé. Nepomůžeme ničemu v současné situaci tím, že budeme vytvářet barikády, eventuálně další věci dělat, které by vedly ke srážce, která v současné době nemá žádný smysl. Vedla by pouze k obětem, které nikdo nechce, aby padly zbytečně. Prosím tedy znovu, přátelé, uklidněte se, rozejděte se, nemá to v současné chvíli u nás před rozhlasem žádný smysl. Děkuji vám.
1: Žiaľ, v prípade Pražského rozhlasu sa predsa rozputal boj o rozhlas druhý po roku 1945. Aj v Bratislave sa pred rozhlasom zišiel dav ľudí, ktorí žiadali pokračovanie vysielania. Prihovoril sa im niekdejší pracovník povstaleckého slobodného slovenského vysielača a vtedajší riaditeľ rozhlasu Andrej Sarvaš.
3: Od 12. v noci sedím so svojimi spolupracovníkmi v rozhlase. Od 12. v noci do rána sme vysielali vyznanie a podporu Dubčekovi a Svobodovi. Od rána som 3 razy v mene pracovníkov Československého rozhlasu prehovoril v rozhlase, že sme na svojich miestach, aby sme mohli splniť svoju úlohu. Úlohu, ktorá spočíva v tom, aby táto republika bola slobodná, Československá socialistická federatívna republika.
1: Väčšina štúdií Československého rozhlasu sa odmlčala v priebehu rána alebo predpoludnia. S jednou výnimkou, o ktorej povieme v Rádiu Regina Stred po 6.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Aj Pavel Bobek, podobne ako pred ním spievajúca Nancy Sinatrová, si teraz prizve k ďalším piesňam speváckych partnerov, respektíve partnerky, pretože to budú dámy. Spoločne s Máriou Rotrovou zaspieva pieseň S tým bláznem si nic nezačínej, s Katkou Garciou pieseň Mé září, teda Môj september, a s Lídou Nopovou v nahrávke zo živého koncertu pieseň Víš, kdo ti smí z tvých vlásků, co by splést.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden mým kam. A všechny ty, co měl jsem rád,

skutečnou opravdovou. A kdo pak má tu pravdu, pravdu nejvyšší pro všechny a všechno společnou. A zločinci mají svůj